0: Rádio Litera odvysielalo esej V lone matky. Autor eseje Salvador Dalí. Preložila Vladimíra Komorovská. V réžii Mileny Lukáčovej čítal Alfred Svan. Zvuk Dušan Kozák. Redakčne v roku 2005 pripravil Peter Glocko mladší.
1: Počúvate Rádio Litera.

Moje dielo je odrazom. Jedným z nespočetných odrazov toho, čo robím, píšem, myslím. Každá z mojich malieb je len časticou mojej kozmogónie.

0: Keď Dalího v tlači osočovali, že je blázon, prihlásil sa k citátu z Unamúna.
1: Som najmenší blázon na svete, pretože si svoje bláznovstvo uvedomujem.

V Rádiu Litera sa skončilo pásmo Viery Weidlerovej Surrealizmus, to som ja. Redakcia Emil Benčík. V režii Viery Weidlerovej účinkovali Leopold Haverl, Olivia Binderová, Vladimír Minarovič, Soňa Ulická, Jozef Šimonovič, Ján Mistrík, Jana Bárdošová, Miroslav Trnavský, Julius Paluš, Julius Vašek, Ján Klimo, Mária Dacejová a Nataša Grefingerová Kulíšková. Zvuk Luboš Klásek a Ivan Mihál. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Dobré ráno, Amálka.
1: Dobré ráno.
0: Ako si sa vyspala?
1: Ďakujem, dobre. Prečo sa pýtaš?
0: Zo slušnosti.
1: Ach tak, zo slušnosti. Nuž, výborne som sa vyspala. Večer ma čakalo v posteli milé prekvapenie. Keď som totiž odkryla deku, jemne to na mňa zasičalo, zatrepotalo dvojklaným jazyčkom a zavrelo zlaté očka pekne z dola hore. Ako roletu na obchode.
2: Čo to bolo?
1: Preca ten had, čo si mi ho tak pekne podstlal?
2: Ja? Ako to, že ja? A nebála si sa?
1: Na tom preca nezáleží. Vedela som, že stojíš za dverami a čakáš, až budem kričať.
2: Ja?
1: Tak som povedala hadovi. Ja ti neublížim, ty mne neublížiš. Ja nezakričím a ty tiež nie. A bolo. Pokazili sme ti zábavu.
2: Babské táraniny.

0: Rádio Litera odvysielalo esej V lone matky. Autor eseje Salvador Dalí. Preložila Vladimíra Komorovská. V réžii Mileny Lukáčovej čítal Alfred Svan. Zvuk Dušan Kozák. Redakčne v roku 2005 pripravil Peter Glocko mladší.
1: Počúvate Rádio Litera.

má kučeravé vlasy a vrtkavé mysle. Znakovitého sa varuj, dobrý človek šedivie a šelma plešivie, má kosom rastené prsty na nohách, bude vdovou. Škuľavého sa chráň.

Moje dielo je odrazom. Jedným z nespočetných odrazov toho, čo robím, píšem, myslím. Každá z mojich malieb je len časticou mojej kozmogónie.

0: Keď Dalího v tlači osočovali, že je blázon, prihlásil sa k citátu z Unamúna.
1: Som najmenší blázon na svete, pretože si svoje bláznovstvo uvedomujem.
2: V Rádiu Litera sa skončilo pásmo Viery Weidlerovej Surrealizmus, to som ja. Redakcia Emil Benčík. V režii Viery Weidlerovej účinkovali Leopold Haverl, Olivia Binderová, Vladimír Minarovič, Soňa Ulická, Jozef Šimonovič, Ján Mistrík, Jana Bárdošová, Miroslav Trnavský, Julius Paluš, Julius Vašek, Ján Klimo, Mária Dacejová a Nataša Grefingerová Kulíšková. Zvuk Ľuboš Klásek a Ivan Mihál. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.